těma flajma v tuštu zkrachtes. Těma flajma v tuštu zkrachtes. Kec